0: told at the beginning, the Surrealist movement was founded here, the Surrealist group, in 1934, and first by Vítězslav Nezval. He was a leading avant-garde poet, Czechoslovak poet back then, and Tiger joined a little later. And this is interesting because his main reason for not founding this Surrealist group as the first, although it was founded by his friend, was that he was interested, for him it was especially important that such a group should be a part of the communist movement back then. Because for them, for Czechoslovak avant-gardists, it was, they could not imagine to have an avant-garde movement, avant-garde group, which is not connected to communist politics. But of course, this connection was short-lived even here. Yeah, but similarly to French Surrealists, they criticized the Moscow trials and the development in the Stalinist Soviet Union. So basically, even later, they became still they were, of course, Marxists and were still revolutionaries, but very critical of the Soviet Union. And this radical left-wing politics and critical of the Stalinist regimes, this is basically a constant trait of Czechoslovak surrealism till today.
1: Freundschaft. Hinreißende Freundschaft. Sobald die in Richtung Korruption ausgestreckte Schiene der Transmutation von Gold in einen einzigartig platzierten, beweglichen Fensterrahmen preisgegeben wird, Liebe ohne Härchen am Körper und täglich gebadet im Blau der Augen des einen oder im trockenen Wüstensand der übrigen. Vergessen wir im Übrigen nicht, dass schnell der Platz frei wird für den Panther aus Handschuhen, der uns vor der Ansteckung durch allzu eifrige Zärtlichkeiten bewahren wird.
2: Neměl jste mi to vyprávět. Víte, já celý život čekám, že se mi přihodí něco, co se ještě nikdy nikomu nestalo. Dívám se na věž, čekám, že se pohne. Chodím na nádraží, čekám, že přijede vlak. Ale všechno se děje někde jinde, pane. Já nemám o čem psát. Víte, co by to pro mě znamenalo, kdybych toho vašeho zajíce potkal já?
3: Já bych ho byl raději nepotkal.
2: To je tím, že jste primitiv, pane. Ale já, rozumíte? Já jsem básník.
1: Wir suchen den Kurzschluss mit allen tatsächlich unverdorbenen Wesen, die nicht allzu sehr zittern bei dem Gedanken, dass sie sich verbrennen werden. Wir suchen den Kurzschluss.
4: Hledáme krátké spojení se všemi skuténe neskazenými bytostmi, které se pfily s netfesou pfy pomyslení, zase popálí, hledáme krátké spojení.
5: Ven z šedivých baráků vylezly maškary v ledovém jitru v den posoudné noci. Pět slaměných širáků, pět lahví kampáry a nenávist vnitru, co odznaky moci.

0: i cvičení lidé.
1: A maškery kynou vstříc divnému sněmu, zní do ticha hlasy, jež slyšet je všude. Až soudné dny minou, že konec je všemu, jen na věčné časy, že maso pust bude. Jdou cvičení sloni a cvičení pávy, pár cvičených koní a cvičené krávy, jdou cvičení šváby a cvičené žáby, jdou cvičení mroži a za nimi z nože dál. Jdou.
2: Wer singt dort hinterm schwarzen Vorhang still seine Miserere? Ach, das bist du, o untreue und untröstliche Nacht.

0: Můj spánek křeští po střechách jak hysterická žena a umíráček bije dál jak motiv z Beethovena. Mé tiché bdění ondlívá jak žena při lásce. Ach, usíná, však pádí dál ve zlaté ohlávce. Do karmínových prérií, do země lotofagů, do korálové zahrady, do prostředia magů.
1: Nacht schwärmte ihren Bienentau aufs Obst der Gärten aus, schuf aus dem Kathedralengold sich einen Türmchenstrauß. Die Sterne schlugen tropisch ein wie Totenbettsoprane. Nacht, trommelloser Sargumzug. Nacht, tote Karawane.

prosinec, nevlídná hodina. Nejdřív se šeří v údolích po jezeří, víš? Temnotou kůlen, rzí a prachem. Nástroje předků scházejí. Zvětšnělá vlhkost děsí se světla. Démoni tou branou vcházejí. Ránový větví konce lan. Krumpáče, kotvy, skládky a lomy. Studený brázdy pod vratkou várkou. Nízká oblačnost.